0: Mojím dnešným hosťom je hviezda Českého rozhlasu Lucie Výborná. Zdravím do Prahy.
1: Dobrý den.
0: Lucie, chcem vám pogratulovať k vašej najnovšej výbornej show. Mali ste tému Stát a jít. To mohol byť smutný večer, ale naozaj nebol. Mali ste skvelú spevačku Raduzu, spisovateľa Jozefa Formánka a výtvarníka Honzu Šádeka. Jeden lepší ako druhý. Pobabraný život, liečený alkoholik, 20 rokov na heroine. Majstrovsky ste ich priviedli k neuveriteľne otvoreným výpovediam. Bolo to silné, múdre a otvorené. Čo je kľúč k takým rozhovorom? Skúsenosť? Priateľský vzťah alebo aj kúsok šťastia?
1: Borisi, ja ďakujem moc krát za tú chválu. Ja si myslím, že je to od každého trochu. Ti lidé, kteří v tom studiu se mnou seděli, mě znají, já znám je a oni vědí, jaká jsem a vědí, že se ptám jenom proto, že chci vědět, že bych jim nikdy neublížila, že bych nikdy nepřekročila nějakou hranici, kterou mám někde v sobě. A navíc já vždycky, když vím, že ten rozhovor je trošičku na hraně, tak říkám, prosím tě, je něco, o čem nechceš mluvit, protože jestli nechceš, tak já do toho nikdy nepůjdu. Takže já tu hranu předem vím a nepřekročila bych ji. No ale potom vlastně je to už takové to, jak si ti lidi sednou, protože oni se do té doby neznali, jo, ale pevně věřím, že vždycky, protože já ve výborné show mám vždycky jedno téma, které ty lidi může svázat. Ne vždycky se to stane, ale tak nějak jako tajně doufám, že se to stane a ono se to teda v tomhle případě stalo jako velmi hezky. A já si myslím, že se dá mluvit o špatných věcech dobře, že prostě můžete vlastně, zejména když ti lidé z toho vyšli jako vítězové, v úvozovkách dočasní, protože v případě abstinujících je to trošku těžká věc, ale že vlastně to nemusíte podávat tragickou formou. A oni jsou teda výjimeční v tom, že to umí jako podat i s humorem.
0: Vy jste velmi velkorysý člověk. Já jsem se vás pýtal na jednu tému a vy jste povedali, že o něj nerada hovoríte, ale můžem se pýtať. Ale já jsem kolega. Nebojte sa, na to sa pýtať nebudem. Spisovateľ Jozef Formánek hovoril o svojej skúsenosti so šamanmi. O tom, čo dôležité mu povedali. Ja na Sri Lanke navštevujem jeden chrám na riečnom ostrove. Nosím im tam školské potreby. Raz som stal na brehu rieky s ich osvieteným učiteľom a poprosil som ho, aby mi dal radu, ktorá mi umožní žiť lepšie a ľahšie. A on chvíľu mlčal a potom povedal: ty všetko vieš, iba to nerobíš. Povedal vám niekto niečo životne dôležité?
1: Mnoho lidí, protože víte, Borisi, já věřím, že když třeba dělám každý den interview v Českém rozhlase na Radiožurnálu, tak já vlastně chci od těch lidí jenom jednu jedinou věc a ptám se na ní 70 různými otázkami. Říkám, prosím tě, dej mi jednu větu ze svého návodu na dobrý život. A věřím, že každý takovou větu má. A na té druhé straně, když to potom ti posluchači slyší, tak jako každý potřebuje slyšet jinou větu v jinou fázi svého života. Ale mám spoustu jako nádherných vět a spoustu nádherných setkání. A dokonce některé ty věci se odehrály úplně bez jakéhokoliv mluvení. Já jsem dělala a politický rozhovor s bývalou politickou vězeňkyní Miluškou Havlujovou. To byla dáma, která v 50. letech, kdy fakt to bylo hodně zlé v Československu, odmítla podepsat spolupráci a zavřeli ji. A ona měla malého chlapce, rok a půl staré miminko, a ta bachařka vozila to její miminko v kočárku před oknem a oni jí říkali, podívejte se, tady to podepište, můžete si vzít kočárek a jít domů. A ona to nepodepsala. A my jsme se v nějakou chvíli během toho rozhovoru tak jako hezky na sebe napojili a když ten rozhovor skončil, tak já jsem si říkala, s touhle paní chci mít fotku. Tak jsem poprosila, jestli se můžeme vyfotit. Klekla jsem si k ní, protože ona v tom křesle seděla, už byla taková drobounka. A jak jsem si dala ruku na to křeslo, tak ona mě za tu ruku chytla, ale jako extrémně pevně na tak starou dámu. Podívala se mi do očí a tam bylo úplně všechno. Úplně. A já věřím, že až se budu někdy rozhodovat o nějakým těžkým morálním dilematu, tak uvidím oči paní Havlujový, která to nikdy nevzdala. Já nevím, jestli bych našla takovou sílu, ale vždycky budu mít tenhle pohled a ten pevnej stisk ruky té 80-letý dámy před očima.
0: Ja som bol na besede v Prievidzi. Plná trieda mladých baníkov. Rozprával som nejaké príhody z ciest a potom bola beseda. A jeden zodvihol ruku a povedal: Pán Filan, keď ste taký múdry, povedzte nám, aký je zmysel života. A vo mne úplne hrklo a musel som niečo povedať. A počul som sám seba, jak hovorím, podľa mňa dosť dobrým zmyslom života sú životy iných ľudí. A on zaváhal a povedal: Ďakujem, máte pravdu. To bola pre mňa veľká chvíľa.
1: To je veľká vieta. Jo, to je fakt jako velká věta. Ale já si myslím, že to je věta, ke který člověk jako dojde věkem.
0: Samozřejmě.
1: Že málo kdo má tohle přesvědčení ve 20 nebo 30 letech, ale myslím si, že tak okolo té 40 už se to láme a zjistíte, že vlastně na vás fakt tak moc nezáleží.
0: Kontrolujete sa pred mikrofonom, alebo aj vám sa stáva to, o čom pán Veri hovoril, najednou se ucho diví, co to huba povídá?
1: No, vlastně se nekontroluju. Já se vždycky s tím člověkem třeba den předtím tak nějak v duchu povídám, protože většinou toho o něm hodně vím. A potom, když si tam sedne, tak já se úplně snažím vlézt si do něj, aby ten rozhovor byl lepší. Takže někdy se jako ucho diví, co to huba povídá. A někdy vlastně, když ten rozhovor skončí, tak já mám jenom pocit, ale vlastně úplně jako jak člověk jel v tom flow a řídil tu formuli toho rozhovoru, aby vlastně nikde nenarazila, aby to krásně jelo, ale aby se prostě dozvěděl to, o co mu opravdu jde. Tak já vůbec nevím, o čem to bylo. Zastavím to auto, vyjedu s pocitem, jakože asi dobrý. Ale vlastně nejsem schopná v tu chvíli se nějak jako zorientovat v tom.
0: Hádají se o vás všetky vaše talenty alebo spolupracují?
1: Když já nevím, co jsou to talenty. Máte, Borisi, super schopnosti?
0: Ano, viem utratit aj peniaze, které nemám.
1: Jo, ano. Já mám jako několik super schopností taky, ale dělám si z nich většinou legraci, protože mě zavedou jako do takových jako špatných míst a způsobují jako hrozný historky. Ale nevím, jestli se ve mně hádají moje talenty. Já jsem trošku ADHD a lidé jako já mají, tak jako jsou roztěkaní, tak mají schopnost hypersoustředění. Takže já v nějakou chvíli se umím jako soustředit víc, než se umí soustředit běžná část populace. A v tu chvíli prostě jsem tak plně ponořená v tom, co dělám. Ať už je to lezení po horách, ať už je to rozhovor, ať už je to natáčení nebo prostě malování hrníčků, že vlastně nevnímám vůbec, co se děje a jestli se ve mně v tu chvíli něco hádá, o tom nemám ani tušení.
0: Jste štědrá alebo trošku lákoma?
1: Já jsem teďka objevila posledních 10 let štědrost, která je nemateriální. To, že když něco dostáváte, že byste měl prostě dávat a vybírat si lidi, kteří vlastně neměli to štěstí a pomáhat jim nějakým způsobem finančně, to považuji za normální. Ale existuje i štědrost, která vlastně je nehmotná a spočívá jenom v tom, že nasloucháte někomu, komu dlouho nikdo nenaslouchal. Dáte svůj čas někomu, kdo ho zrovna potřebuje, protože prostě cítíte, že to potřebuje, že si s ním sednete a něco rozeberete. A i kdyby stokrát tlachal, tak vlastně tímhle s tím aktem můžete nějakým způsobem toho člověka pozvednout nebo něčemu zabránit, jo. A já tady na tyhle ty drobné pozornosti v mezilidském životě extrémně hodně věřím. Myslím si, že jsou důležitější v nějakou chvíli než ty peníze, které samozřejmě někomu dáte nebo pošlete, když je máte.
0: Výpravy do hor a do polárních krajín organizují většinou muži. Tam ďaleko nie je panské a dámské vece, ani jednotky izby. Vy k tej téme hovoríte, že s tým nikdy nemáte problém. Nehnevajte sa, ale buď zle vidíte, alebo to vidieť nechcete. Taká krásna žena medzi vyhľadovanými vlčiakmi. Ako by ste riešili, keby niektorý zatúžil po ľudskom teple?
1: Té krásné ženě, o které mluvíte, bude za 3 roky 60 let. Já si myslím, že už jako je to úplně mimo kategorie.
0: Hezky jste mi vyklouzla.
1: Ne, já se nevykroucím, jo. Ono někdy po tom lidským teple můžete zatoužit

0: který potom rozbije všechny expedice světa. Týče, tak já k tomu mám velmi vyhraněný přístup a já vždycky, když na něco takového nastoupím, tak já tam vstupuju jako sestra těch chlapů. Protože sestře chcete pomoct, možná je třeba menší, o trošku slabší, je roztomilejší, ale když tam nastoupíte jako potenciální prostě žena, tak je to špatně, přivádí to prostě tu expedici na cestí a je to blbý. Když jsme byli na expedici na K2, tak jsem tam měla dva jako nejlepší kamarády, spolulezce, a oni říkali, poslyš, ty jsi naše maková panenka a já jsem motýl Emanuel, říkal ten jeden, a říkal, ale já to jako nezvládnu celý obstarat sám, to znamená, já budu denní motýl a tady miska bude noční motýl, to znamená, já, když budeš něco potřebovat do 6 hodin, tak se o to postarám a od 6 hodin jdi tamhle vedle. A já jsem fakt něco jednou potřebovala, bylo asi 8 hodin, už jsme šli spát. A šla jsem za Martinem a říkám, Martinku, prosím tě. A on se tak jako na mě podíval a říká, vedle, dvojka, já už nemám službu. Takže my jsme to měli vlastně hozený tady do tohohle z toho ranku a pak věřím tomu, že můžete prostě jako expedice, jako výprava táhnout za jeden pro vás a je to skvělý.
1: Lucie, na čo myslíte, keď chcete myslet na jiné, jako právě myslíte?
0: No tak to je ale těžký, protože to se mi stalo zrovna dneska v noci. Mně se rozjela v hlavě taková úplně jako neuvěřitelná kaskáda myšlenek a polosnů. Jsem nemohla usnout. A do toho se prostě úplně bizarnosti, něco jsem moderovala, někam jsem měla jít, nestíhala jsem. Pak se tam objevil ve výtahu náš bývalý prezident Miloš Zeman, něco mi říkal, no úplná prostě pitomost. Já si myslím, že člověk se tomu jako nesmí bránit, jo. Různé mentální nauky a meditátoři mluví o tom, že by člověk měl ty svoje myšlenky pozorovat, nebo si říct, aha, to je dobře, tak Miloše Zemana pustím po vodě a za ním pustím tu další blbost a ono to tak jako odplyne. No jo, ale to jsou ty věty, které neumíme proměnit v praxi, že jo. Mně to někdy fakt nejde, protože ta hlava je přehlcená. Když je ta hlava přehlcená dojmy, tak já musím do hor, abych se uklidnila.

0: Na čo oju ste oslepli na jedno oko? Mali ste vtedy strach?
1: Bylo to divné, protože my jsme se dostali nad hranici 7 kilometrů. Já jsem měla docela hezky natrénováno a my jsme tam vedli vlastně našeho nevidomého kamaráda. A hodně jsme trénovali ve třech, jeho vůdce, já a Honzík Říha, kterého jsme měli mezi sebou na laně. A já jsem jednak věděla, že David už vlastně Honzu potom povede sám a jednak já mám kamarádku, která dělá vysokohorskou medicínu a ona říká, hele, oko, to je prostě mozek a jakmile ti něco prostě se stane ve oku, tak můžeš počítat s tím, že za chvíli se ti něco stane s mozkem. A to může být edém mozku, stejně jako edém plic. Oba jsou prostě strašný těhle na dvorských výškách, takže ano, měla jsem strach. Mě zakrvácelo oko do makuly, takže vlastně já jsem fakt viděla jenom úplně horní okraje toho obrazu. Ale pak jsem usoudila, že ten mozek bych ještě ráda někdy použila, tak jsem jako velmi nerada, protože fyzicky jsem na tom byla dobře. Tak jsem šla dolů a bylo to náročné, ta cesta dolů, protože nevidíte a jdete vlastně dolů po fixních lanech. Není to prostě procházka růžovou zahradou a byla jsem hodně ráda, když jsem se dostala do základního tábora. Musela jsem minout dva tábory a sejít do base campu, který byl asi 5800 metrů výšky, takže jsem toho měla plný kecky.
0: Bol som dva razy na egyptskom Abu Simbel. Raz lietadlom za 12 minút. Druhý raz na starom džípe cez púšť. Pol dňa som hltal prach a lámal som si chrbticu. Ale až to druhé bolo ono. Ako ste sa vy dostali na južný pól?
1: Já jsem v roce 2019 vylezla nejvyšší horu Antarktidy, Mount Vinson. A my jsme potom z tu horu sjeli na lyžích a šli jsme pěšky na americkou základnu, to bylo asi 200 kilometrů. A kluci byli hrozně šťastní, když jsme tam došli a oslavovali a říkali, jo, dokázali jsme to. A já jsem se jenom dívala

0: na tu krajinu za tou americkou základnou Union Glacier, jak se začíná rovnat do té úplné roviny a ty to jako, a říkala jsem si, tam někde je ten jižní pól, já bych tam jako extrémně chtěla. Tak jsem se rozhodla, že se vrátím a dojdu už vlastně takovou tou typickou polárnickou výpravou na jižní pól, ale nedopadlo to. Já jsem z těch 1000 kilometrů Messnerovy cesty ušla půlku, měla jsem náběh na zápal plic a musela jsem to vzdát. A tu druhou půlku k mojí veliké hrůze jsem uletěla letadlem. Já jsem si myslela, že to letadlo, co mě přiletělo zachránit, mě odveze zpátky na tu americkou základnu, ale oni museli letět na pól. Tak já jsem se odstla zcela nezaslouženě letadlem na jižním pól. Trapas. Fakt trapas.
1: Vo svojej knihe píšete, že polárnici sú najlenivejší ľudia na svete. Aj malú potrebu robia poležiačky a poležiačky aj vária. Platí to aj o vás?
0: Ano, já jsem měla několik dobrých učitelů, mám skvělou kamarádku, jmenuje se Katinka Jelenhamar, je to Norka, je to norská polární průvodkyně a ta říká přesně tuhletu větu. Ono, když jako jste někde, kde je opravdu jako extrémní mráz, třeba v té Antarktidě, když to sluníčko svítí, tak tam vám aspoň ten červený stan to vytopí na nějaké plusové teploty, ale když jste za polárním kruhem někde v Norsku a je únor a venku je prostě minus 35 stupňů, tak jak je venku, tak je skoro i uvnitř toho stanu a tam nechcete vylézat z toho stanu, takže fakt si hezky jako uvaříte ze stanu prostě všechno, co musíte, uděláte ze stanu a pak teprve vylezete, jo, ne naopak.
1: Na konci knižky sa pýtate sama seba, či ste na tej ceste prehrala alebo vyhrala. To ma trošku prekvapilo. Lebo na konci ťažkej, náročnej cesty zistíte, že ste zažili aj to, len ešte netušíte, čo z toho je výhra a čo prehra. To sa dá povedať aj o celom živote. Ale čo si myslíte s odstupom času? Vyhrala ste alebo prehrala?
0: Vyhrala som. Jako teď už to vím zcela jistě, protože najít, víte, ja se jmenuju Výborná příjmení. To není umělecký pseudonym, to je prostě jméno mojí rodiny. A když se tak jmenujete, on od vás pořád někdo něco jako čeká. To, že si z vás dělají srandu, to je fajn, to nevadí. Ale vlastně pořád tak nějak někdo čeká nějaký jako výborný výsledek. A teď nejhorší je, že časem a možná i vlastně tím profesionálním sportem, který děláte, začnete ten výborný výsledek od sebe očekávat taky. Jo. A já to mám doteď. Já vlastně doteď si musím jako uvědomit věci, které jsou důležitý, ale vždycky mám ten tah na branku a vždycky chci vyhrát. Takže když jsem tam nedošla a musela jsem to přijmout, tak jsem si říkala, tyjo, tak to je prostě katastrofa, prohra, nic horšího se mi v životě nestane a teď samozřejmě víte, že to je blbost, ale nedokážete to nějak zpracovat. Ale mně se podařilo a tím vlastně to zpracovaný mám, přijmout tu část Lucie Výborné, která nebyla výborná, protože nedošla do cíle v té Antarktidě a to je fakt pro mě výhra.
2: Tu s děravou patou horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Vladimír Vysocký raz povedal, najkrajšie hory na svete sú hory, v ktorých som ešte nebol. Ktoré sú vaše obľúbené hory?
1: Moc se mi líbilo pohoří Ellsworth Mountains v Antarktidě. To jsou opravdu... Já jsem se vlastně na nejvyšší horu Antarktidy dostala, protože můj parťák lezecký, který se odtamtať vrátil, byl tam 2 roky předtím, tak říká, já jsem nikdy nic takového neviděl. A já jsem říkala, to není možný, tenhle člověk viděl všechno, viděl Himalaje, viděl Karakoram, viděl Andy, zná Alpy, zná Kavkaz, prostě všechno. Jak je to možný? A když jsem ty hory poprvé vlastně sledovala, když jsem stála na vrcholu Mount Vinson a kolem mě se rozestíralo to Ellsworthovo antarktické pohoří, tak jsem to pochopila. Ty hory mají fakt jako extrémně krásný půvab, ale všechny hory jsou krásné. Já nemůžu říct, že jsem vlastně byla na hoře, která by se mi nelíbila, protože tak jako každý z nás máme spoustu stran lidských, charakterových, tak i ta hora má spoustu stran. Jo? Ne každá hora je Matterhorn, kterou poznáte z dálky. Existují hory, jako je Alphubel, což je 4000 v Alpách, která z jedné strany vypadá jak buchta, jako takový obyčejný kopec a říkáte si, kde já se tady nadřu, kde je ta námaha, kde je to dobrodružství. No ale potom si vyberete jinou stranu té hory a docela se nadřete, když se na ní snažíte vystoupit. Jo. Takže líbí se mi vlastně ta různorodost, ta mnohostrannost a líbí se mi to propojování. A nejsou malý hory. Já jsem letos v srpnu přecházela Špicberky a vyšli jsme s tou partičkou na nejvyšší horu Svalbardu, která se jmenuje Nuttentoppen a má 1717 metrů. To jako není moc velká hora, v porovnání s vašimi Tatrami určitě ne. Je to o trošku větší než naše Sněžka. A přece stojíte uprostřed zamrzlého kontinentu, slyšíte vítr, vidíte partu šťastných chlapů kolem sebe a okolo vás se rozkládají bezhlavé hory, protože ty hory na Špicberkách takhle vypadají. A okolo vás vlastně z toho Nuttentoppenu, z té nejvyšší hory, tečou ledovce do všech světových stran. Je to taková jako obří dálnice. A nádherný pocit, prostě krásný místo, když se vám ty mraky na chviličku roztáhnou a vy se můžete z toho srdce Špicberg rozhlídnout na ty ostatní orgány a na tu krásu v okolí, tak je to prostě nádhera. Nejsou ošklivý hory, nejsou.
0: Vy hovoríte, že vám žula vonia. Akou má vôňu?
1: Těžko se to přibližuje. Skutečně, když jako lezete celý den, nebo když lezete několik dní v kuse, já jsem to řekla po několika, skoro 2týdenním lezení v Chamonix na úplně nádherné šamonijské žule, která kromě toho, že má úžasnou vůni, má takovou oranžovou barvu, která je nejhezčí za svítání nebo za západu slunce, tak já to nedokážu říct, prostě není to jako kámen, jako křemen, který cítíte, když o sebe křeše, ale něco takového to do sebe má, je to... To se velmi těžko popisuje. No, to je jako stejně těžký jako popsat vášeň k lezení, protože lásku taky nemůžete popsat.
0: Jsou výkony, nad kterými sami žasněme. Ako keď vy jste lězli so zlomeným zápěstím, čo vás podržalo?
1: Můj spolulezec nebo jeden z mých spolulezců má takové blbé heslo, které je ale velmi pravdivé a ono mě podrželo nejenom na horách, ale i v životě. My jsme lezli na tu horu, tady zrovna v tomhle případě to teda pravda nebyla, jo? Ale někdy se dostanete v horách do momentu, kdy, jak praví můj parťák, tady už vede cesta jenom nahoru. Ten sestup by byl prostě tak náročný a tak blbý, že musíte vylézt nahoru a vlastně přejít na druhou stranu nebo sestoupit normálkou nebo prostě něco udělat. A někdy, když fakt jste v životě v háji, tak já si na tuhle větu vzpomenu a říkám si, prostě ne, jako teď nemůžeš ustoupit, tady vede cesta jenom nahoru. Ale v případě zlomeného zápěstí to tak nebylo. To byl pouze egoismus mého kamaráda, který se rozhodl, že on na tady tý jehle ještě nebyl šamonýský a že on si ji vyleze. A táhnul mě za sebou prostě jak pod svinče a já jsem se strašně zlobila. A na té poslední délce jsem zůstala na tom jistícím stanovišti, na tom štandu a řekla jsem, víš co, tak si to vyžer sám. Já už tam jako nelezu. To znamená, já jsem tu horu úplně nevylezla a pak jsme vlastně slaňovali stejnou cestou, takže tak.
0: Kedy u vás zmizne aj extrémná bolest?
1: Když se dostanete do extrémní podmínky, kde se musíte soustředit na něco jiného, když vlastně zrovna tady v téhle stěně, o které mluvíme, byly dva asi velice těžké kroky, protože tam bylo potřeba vylézt z komína a vylezení z toho komína v těch skalách ještě znamenalo oblézt takový převis, což je jako těžké pro mě, pro někoho, kdo leze převisy běžně, prostě je to hračka, kdo to má rád, já to ráda nemám, ale znamenalo to i s tím zápěstím, který nebylo v dobrý kondici, tohle přelíst, ale musíte se soustředit na to, jak to technicky udělat, abyste se tam dostali. A když to překlopím do Antarktidy, tak to, že vás v nějakou chvíli něco bolí, nebo že cítíte diskomfort, nebo že máte pocit, že prostě vám za chvíli vybuchnou plíce, tak to ustoupí ve chvíli, kdy čelíte větru 65 km v hodině na pláni, kde se nemáte kam schovat. Tak to všechno vlastně, všechny tyhle věci zmizí.
0: Lucie, vy máte z hôr silný zážitok vlastnej smrti, ktorý sa v tom istom čase prísnil vašej vzdialenej dcére.
1: No, já nevím, jestli to byl zážitek blízké smrti. My jsme, a to byl obyčejný nebo lehce nadstandardní skialpinistický výlet v oblasti Monte Rosy, kdy jsme s mými přáteli stoupali na jednu vysokohorskou chatu a vy možná znáte tranzovní bubeníky, takové to, jak prostě bubnujou a vy to posloucháte a oni najedou na ten rytmus vašeho srdce a pak najednou zrychlí a ono vás to uvede do tranzu. A já jsem vlastně tady v tom pochodu, který byl náročný a šli jsme do hodně vysokého kopce, tak jsem se dostala jakoby, já si to vysvětluji, do nějakého tranzu, do nějaké rytmizace, která se mi potom narušila a já jsem fakt najednou měla pocit, že mě to úplně vytáhlo z toho mýho těla. A dívala jsem se na sebe ze zhora a na celou tu partu, jak tam jde. A teď jsem jenom nevěděla, jestli jako to se mnou šlehne, dostanu se do tranzu, projdu jim nějakým způsobem a pak se proberu třeba na zemi. A nebo jestli fakt umírá. Byl to takový zvláštní moment, já jsem se snažila v tu chvíli vědomě začít dýchat a držet prostě a mačkat úplně hůlky tak silně, jak jsem dovedla, abych se nějakým způsobem zpřítomnila a fakt se mi to povedlo. Ale když jsem vlastně se vrátila z hor, tak moje malá dcera mi tehdy říkala, maminko, mně se zdají teďka úplně hrozný sny a já jsem říkala, prosím tě, a co se ti zdálo? A ona říká, mně se zdálo, že jsi umřela a já jsem říkala, a to ti někdo přišel říct v tom snu? A ona říká, ne, já jsem to prostě věděla. Takže tohle byl nějaký takový sdílený okamžik, ale já si nemyslím, že jsem umřela, naštěstí.
0: Teraz zjistíme, ako jste na tom. Máte pocit, že kvůli horám něco zanedbáváte? Alebo že kvůli pracovným povinnostiam zanedbáváte hory?
1: Obojí. Obojí a je to špatný pocit. Vím, že bych s tím měla nějakým způsobem pracovat, ale já jsem skutečně kvůli horám v jednu dobu tak okolo 50 zanedbávala ty pracovní věci. Až se to jako stydím říct, protože ta vášeň byla tak veliká a v nějakém okamžiku byla těžko zkrotitelná. Takže já jsem fakt v jednu dobu mohla být ráda, že mě z Českého rozhlasu nevyhodili a trochu jsem se za to vlastně i styděla, trošku se jako stydím doteď, ale ne moc. A teďka zase jsem ve stádiu, kdy hodně pracuju, protože mám práci v rozhlase a krásnou práci ve výborné show v České televizi a mám pocit, že ty hory zanedbávám. Ale naštěstí, když potřebuju jako se uklidnit a v klidu přemýšlet a jenom se vydýchat a jenom být, tak vlastně ty hory pořád někde mám. I kdyby to byly prostě naše Krkonoše, které jsou 130 km z Prahy vzdálený, tak já se prostě seberu a klidně po nich budu chodit v noci s čelovkou a ráno půjdu do práce.

0: Česku a na Slovensku sa talk show zmocnili komici. Niektorí to robia dobre, ako Karel Šíp, ale mnohí na tej srande stroskotali. Vy ste si z rozhlasu priniesli rešpekt k hosťom a držíte si svoju vysokú úroveň. Vy dobrý rozhovor prirovnávate k šoferovaniu monopostu Formule 1.
1: No ale to přece dobře znáte, Borisi, co se vám děje v hlavě, když s někým mluvíte. Jestli to mám teda přiblížit, tak jak to vnímám já, nebo jak to mám já v hlavě. Když je ten člověk jeden a já dělám hlubší rozhovor v rádiu, tak mám nějakou představu, jak ten rozhovor bude vypadat. A vykopnu první otázku a teď poslouchám a velmi, velmi poslouchám a poslouchám všechno, poslouchám, co ten člověk říká v celku. Snažím se poslouchat klíčová slova, jaká ten člověk říká a jaká se třeba v tom rozhovoru ještě několikrát mi vrátí a nechci je minout, protože vím, že to jsou body, které jsou pro toho člověka důležitý. A teď jako ten rozhovor se rozjede a já sedím za volantem té formule a jede to prostě jako blázen. A já si říkám, tohle je výborný, tohle je výborný, tohle si pamatuju, tohle ne, tohle pryč, to je zbytečný, z tohle tématu musíme rychle pryč, to nám nic nedá a jedu. A takhle to vlastně trvá celou tu hodinu a je to to hypersoustředění, kdy vlastně v té hlavě si to strašně rychle třídíte a podle toho jednáte. No a v té televizi tam vlastně člověk nemusí tolik do hloubky, i když může, ale tam je zase ta disciplína o tom, že jsou tam tři lidi a já se s nima bavím se všema třema najednou a tam musíte mít dobrou kombinatoriku. Jak couvat prostě, kde bejt vtipná, kde to úplně nechat bejt a nechat ty lidi mluvit, oni si prostě sami poradí i bez vás. Takže ano, já řídím Formuli 1 a když vlastně skončí třeba ten rozhovor v rozhlase a někdo by mi zavolal, tak bude mít pocit, že mluví s úplným debilem. Protože já v tu chvíli tu hlavu vypnu a třeba 10 minut jako mám úplnej útlum, blackout, jo.
0: Mal som pri mikrofóne Jiřího Adamca a Jaromíra Hanzlíka. A Jaromír ma stále chcel skúšať, pristihnúť pri tom, že niečo neviem. A ja som ho prekvapil, lebo som cúvol a nechal som ho ten mikrosúboj vyhrať. Ja vždy nahlas priznám svoju nevedomosť alebo slabosť. Ako vy v ťažkostiach zachraňujete svoju loď?
1: Já si myslím, že když to nevíte, no tak prostě to přece není ostuda. Vemte si, Borisi, kolik těch vědomostí kolem nás lítá, jak ta doba zrychluje, jak se vlastně ty informace neustále množí. Jako nemůže nikdo vědět všechno. Možná, až bude ten umělej člověk, tak jo, ten nás překvapí, ale já klidně řeknu, že vůbec netuším. A naopak vlastně, když ten rozhovor vedu v rádiu, tak si říkám, dobře, tak jestli netuším já, tak ty lidi netušejí taky. Tak říkám, hele, nezlobte se, já vůbec nevím, o čem mluvíte, můžete nám to nějak jako vysvětlit? Mně to přijde dobrý říct, že to nevím.
0: Moje potěšení je nacházet neznámých schopných lidí a představit jich světu. To vyrobíte programovo. Například jste si pozvali dvě dívčata, které šly Rally Dakar. Potom jednu, která preplávala 7 největších úžin na světě. Kde jich hledáte a kde jich nacházíte?
1: Já bych to asi neměla říkat, když pracuju v televizi, ale já nemám televizi. A já pořád hledám alternativní zdroje. Hledám přednášky, pátrám prostě na sociálních sítích. A pro mě je skvělá pomůcka, když mluvím s někým, kdo je opravdu obdařený a zajímavý, jako jsou třeba děvčata z Dakaru, nebo jako je prostě, teď jsem mluvila s jedním naším významným ichtyologem. Já musím říct, že už jsem se dlouho tak nenasmála. V životě bych netušila, že ty ryby přinesou takovou zábavu. A já vždycky, když ten člověk je takhle báječný a takhle potentní, tak říkám, prosím tě, nemáš někoho známého, s kým bych si mohla popovídat v rádiu a většinou tyhle ty chytrý, vtipný, báječný lidi vždycky aspoň jednoho člověka mají. Tak já tak cestuju jako stopař od člověka ke člověku po celé republice a taky mě teda přiznám se baví jezdit po celé republice, protože rádio se nemá dělat prostě ze studia se zadkem na židli. Rádio se prostě musí dělat venku. Jsou lidi, kteří vám do toho rádia nikdy nepřijdou, protože by se děli, protože je to daleko a tak dále. A když si prostě pro ten rozhovor zajedete, tak je to vždycky super.
0: Vrátím se k vašej skvelej show s témou Vstát a jít. Já opakujem svojim hosťom, že nemusia hovoriť veselé historky z nakrúcania. V programe Gala Gala bol mojím hosťom pán Ladislav Chudík. Boli sme priatelia a tak sa uvoľnil a celkom nečakane porozprával, ako sa v mladosti psychicky zrútil. Vtedy býval v biednej izbe nad železničnou traťou a tie vlaky ho privádzali k šialenstvu. Raz si myslel, že už to nevydrží a spácha samovraždu. A v jednej chvíli sa pozrel na stôl a tam stal zavaraninový pohár s medom, ktorý mu deň predtým priniesla jeho mamička a povedal si, keby som odišiel zo života a ona by našla ten med nedotknutý, tak to by bol hriech. Chytil ten pohár a pil ho hltavo tak, že až mu to tieklo po tvári a po tele. Ten med mu zachránil život. Obecenstvo počas toho vyznania ani nedýchalo a aj po rokoch mi ten neveselý príbeh pripomínajú. Na koho zo svojich hostí nezabudnete?
1: Ja už som tu dámu zmínila, to byla ta politická vězenkyně Miluška Havlujová, která fakt pro mě je extrémně silným morálním majákem v době, která je nelehká. A těch lidí byla spousta. Mně stačí úplně malá jiskřička lidství. Já jsem si pozvala jednou disidenta Johna Bocka a všichni mi říkali, prosím mě, dnes vysí ho, on je strašně sprostej. Tohle není pro veřejnoprávní vysílání dobrý, on je sprostej a může být i nerudnej a tak dále. Já jsem říkala, ne, tohle já prostě potřebuju s tím člověkem mluvit, jo. Protože když víte, proč to potřebujete, tak to nemůže dopadnout špatně. My jsme měli tak krásný moment, kde on vzpomínal na svoji babičku se slzama v očích. Pak jsme se objímali, aniž bychom se znali, jenom prostě to byl tak silný moment, že jsme cítili, že to oba máme udělat. Takže těch nezapomenutelných setkání je obrovské množství.
0: A já mám pár takých šťavnatých lidí, kvůli kterým nestrácám nádej a věru. Patří mezi nich aj americký spisovatel Kurt Vonnegut. V úžasnom románe Kolíska má vymyslené náboženstvo a svet sa menom Bokonon. Jeden zvedavec sa pýta, čo je vlastne vám bokononistom svete? Odpoveď, pokiaľ môžem povedať, tak ani Boh. Vôbec nič? Ale áno, iba jediné. A čo, more, slnko? Človek. Nič viac. Iba človek. Ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za rozhovor a přeju krásny deň.
0: Mojím hosťom bola neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Poviem to aj po česky, lepšie sa to rímuje. Mým hostem byla neohrozená mnohožena Lucie Výborná.

0: Parádne im to ide.
1: Ester a Biofarimovci túto pieseň, myslím si, spievali v súťaži Eurovízie a tam to zabralo. Myslím, že to nezvíťazilo, ale spopularizovala sa tá pesnička a odvtedy som už o nich nikdy nepočul.
0: To je pravda, im patrili tie 60. roky. To bola tedy taká až prestížná záležitosť mať čo najskôr domácu verziu úspešného hitu.
1: Áno, už na druhý deň stáli pred opusom fronty speváčok a spevákov a bojovali o nejakú z tých pesničiek.
0: A tento typ vám kto dal?
1: Pravdepodobne, keď doznela tá Eurovízia, tak sa buď ozvala Zora, alebo niekto z opusu, neviem.
0: Na rade je ďalšia dvojica, tentoraz pánska. Jiří Šlitr a Jiří Suchý uvažujú nad tým, ako napísať poriadny protest song.
2: Tak prej tady máme ešte místečko pro jednu píseň.
3: Jo, jo, jo. Vážne? Tak nejakou naspíváme, no, poďme.
2: No jo, ale o čom?
3: O čom, to je jedno o čom. Protest song nejakej.
2: Protest song? Ale proti čom?
3: To máte jedno, hlavne jde o to, aby to byl protest song. Poněž protest songy, to je moje, ti jsou moji, aby se tak řeklo. Jo? To já hrozně rád. Já jsem vám psal protest songy ještě v době, kdy se to ani tak nemenovalo a už jsem to psal. Opravdu, to byly ostrý věci. Třeba ty kapitány, jak jsem napálil, to neznáte?
2: Ne, to nevím.
3: Víte ty kapitány, jak ono si to tahá lodě do privátu. Vidím ty lodě, co jim svěřil ten pracující lid, jo, tak oni si tahají do privátu, tak jsem si říkal, ne, ne, ne, takhle to nenecháš, jsem si říkal, jsem si tykal, víte, ještě. A vznik z toho protest song, to bylo takhle. Kapitáne, kam s tou lodí, takhle adresně jsem na ně šel,
2: jo.
3: Nevlečte jí do poschodí, probudíte partaje. Jo, probudíte partaje, to byla taková narážka na malou aktivitu Národní fronty, ale nechte si to pro sebe, jo.
2: Jste kanón.
3: Je, to ještě nic není, to ještě nic není, to až uslyšíte třeba tohleto. Očima sněhem zaváté, znáte to? V duši má chladný vtím, rampouchem srdce prokláté. Posloucháte? Na dlani mráz, ledový hlas, studený klín. Jo, to jsem tenkrát v zimě málo topilo, tak jsem to takhle nakop.
2: No tak, to vám řeknu, já mám taky protest song.
3: Vy, jo.
2: No ano, poslouchejte.
3: Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu.
2: Kdo ví, co v rosolu? Koukáte.
3: My jsme vlastně takový jacísi...
2: Protestanti.
3: Ne, to nemůžete takhle říkat. Já jsem třeba katolik.
2: Řeckej?
3: Ne, ten druhej, ten.
2: Škoda, že nejste řeckej.
3: Co to?
2: No, mně by se to totiž moc hodilo. Já mám totiž v Athénách známou holku.
3: A je.
2: Že byste jí pozdravoval.
3: Vidíte, v tom je právě ten rozdíl mezi náma dvěma. Jo? Že zatímco vy máte tamhle někde po Athénách holky, tak já sedím doma, ale přemýšlím, jo.
2: No a co vy přemýšlíte takhle?
3: Veliký myšlenky mě v hlavě rotujou, jo, to jsou o životě. Já vám sedím třeba takhle odpoledne, a najednou lubho poznání, jo? Najednou je najednou takový světlo a najednou je to všecko jasný. Najednou vidím zřetelně, že je někde chyba.
2: Ale kde?
3: Hejte, tak zase tak kormoc jasný to není, jo? Co si budeme nalhávat. Ale vím, že někde musí být nějaká chyba a říkám si, napišme protest song proti té chybě. Nevím, kde je. Tak napíšeme takový univerzální protest.
2: Proti všemu.
3: Kdyby jsme to vzali komplexně. Když si to s někým rozházet, tak s každým. A jedem.

posledný potlesk zní ztratenou ozvenou dávných liet v svetle rámu.

0: Chce mi prieči hovoriť v triezvom stave o slovenskej reči.
1: Napríklad.
2: No toto som tiež možno počul prvýkrát.
3: Nech sa som sa to ja spýtal.
2: Áno, ale je to taký zvláštny dôkaz, že tí, ktorí nie sú od fachu, teda v tomto prípade výnimočný spevák, keď spievajú takú komickú pieseň, tak si myslí, že treba používať komické prostriedky.
3: Ne, ten text ich zvádza k trošku interpretácii adekvátnej. Ale môže byť. Začiatkom 60. rokov absolvoval Jan Werich niekoľko nemocničných pobytov v Brne, kde sa liečil. Pri jednom z nich vznikla aj nasledujúca nahrávka. Výnimočne o sebe hovorí Jan Werich.
4: No ja neviem, ja myslím, že som vždycky měl asi v sobě od dětství takovou nenávist k přetvářce nebo pohrdání přetvářkou, a to mám dodnes, že jo, že to jsou ty základní vlastnosti, ze kterých vyrůstá člověk. Že jsem neměl rád lež nikdy, jako, ani jako dítě, ani jako mladík, ani teď. Hlavně lež, tedy nafoukanou lež. Že jsem měl radši nepříjemnou pravdu, nežli příjemnou polopravdu. Že mě připadaly k smíchu všechny věci, které se ověšej jako vánoční stromek. I s tím vánočním stromkem, ten na mě nikdy nepůsobil jako něco slavnostního, vždycky mě to připadalo jako trošku, že ten stromek ze sebe dělá kašpárka. To myslím, to jsou tak v základě tyhle vlastnosti, které si s kterýma se snad člověk narodí a který si potom ověřuje a možná, že pěstuje, no. No a co se týče vědomostí, no tak ty vědomosti, co mám dnes, a zkušenosti jsem pochopitelně neměl, protože jsem byl kratší dobu na světě, než jsem teď. A kdybych to mohl udělat, tak to klidně ty všechny vědomosti a zkušenosti, co mám, vyměním za těch 18, za ten věk 18 let.
5: A zdálo se vám tenkrát, že čas utíká rychle nebo pomalu?
4: No, proti dnešku pomalu. Dneska je to, dnes mě připadá, že čas, že to je fantastický. Člověk by to chtěl tolik udělat, že už je z ty samotné vůle tak unavený, že už pak nemůže nic udělat. Že i když toho udělá hodně, jak to připadá jako desetina toho, co chtěl. No a myslím, že to je normální, že to je u všech lidí, kteří překročí 50, tak najednou začnou s časem, čas je dražší, že to u mladých lidí je čas levná věc, protože ty buňky to taky potřebují tolik odpočinku, abych mluvil materialisticky, jako ty, ty stárnoucí buňky, že jo. No tenkrát hrát odpoledne večer, nespat celou noc a hrát druhý den odpoledne a večer a ještě nespat celou noc a hrát třetí den večer, no tak potom si člověk po ten třetí den po tom představení řekl, hrgo, to jsem nějaký unavený. No, dneska, kdybych to udělal, tak mám dva pohřby za tu dobu, ne?
2: Ano, to je velmi velká pravda, že čas jde stále rychlejší. Alebo, ako hovorím, Vianoce jsou čoraz častejšie. Inak tá myšlienka, že keď človek o sebe rozmýšľa, tak vždy hovorí v superlatívoch. Som pravdovravný, spravodlivý, charakterný. A kde sú potom tie svine? To nie... Nikto sa k tomu nehlási.
3: Tak už to tak býva. Nasledujúca nahrávka je unikátna hlavne tým, že na nej spolu s Janom Werichom spieva Miroslav Horniček, ktorý vždy o sebe tvrdil, že spievanie mu naozaj nejde. Nebola to celkom pravda. Byt či nebyt s orchestrom Karla Vlacha spievajú Jan Werich a Miroslav Horniček.

rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo nebýt. Nebo žít. Nebo nežít.
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zebho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čímkoliv jsem byl, čímkoliv kdy mě bylo být. Vším jsem byl rád, vším jsem rád, vším jsem rád.
0: Býti nebo nebýti, nebo žíti nebo nežíti, otázkou pro mne taky nikdy nebude.
1: Aber was sagen Sie?
0: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
1: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
0: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to ví.

0: Občas sa asi každý z nás pristihne pri predstave pohodového leta, kde si na vidieku uprostred lesa v malebnej chalúbke. Lenže sny o pokojnom živote ďaleko od hlučného davu bývajú často celkom iné ako skutočnosť. No a práve z tejto jednoduchej myšlienky vznikla jedna z najobľúbenejších českých komédií. Na samote u lesa. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Manželia lavičkovci túžia po tichom mieste, kde by mohli tráviť víkendy s deťmi. Má to však jeden háčik. Dom, ktorý si vyhliadli, patrí dedovi Komárkovi, ktorý síce súhlasí s predajom, ale k nehnuteľnosti je citovo naviazaný.
2: No tak, že bych ešte sklidil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasej.
1: Zdanlivo jednoduchá kúpa sa mení na sled komických situácií, v ktorých sa stretáva mestský spôsob života s dedinskými reáliami.
3: Dobré poledne.
4: Dobrý deň. My sme si vyšli na houby, ale nejak moc nerostou.
3: Na houby se musí vyrazit dřív.
4: Když my si zase rádi přispíme.
3: A vím, já jsem vás viděl. Hošahlík zase říkal, že takhle dlouho spával akorát starosta v Příbenicích. Ten měl ale spavou nemoc.
5: A Hošahlík je kdo?
3: Pošťák, toho vy ale nemůžete znát, ten chodí kolem 8.
1: Film nakrútil v roku 1976 Jiří Menzel podľa scenára Zdeňka Svieráka a Ladislava Smoliaka. Ich typický civilný humor cítiť v každej scéne, v každej postave.
6: Co je s tou Martou?
7: Hned to bude, pane Lorenz. Děcka.
6: Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky, a teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý!
8: On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
1: Nezabudnutelnú rolu deda Komárka vytvoril Josef Kemmer. Jeho pokoj, múdrosť a láska k rodnej chalupe z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv českej kinematografie.
9: Chčie a chčie.
1: Na jednej strane stojí pražská rodina plná plánov, na druhej dedinský svet, kde má všetko svoje tempo, tradície a hlavne čas.
5: To on říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. Ale k ničemu se nemá.
4: Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, než se k něčemu rozhoupe, to trvá.
5: Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. My mu podstrojujeme. Když mu něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval.
1: Na samotě u lesa nie je len príbehom o kúpe chalupy. Je aj nenápadným pripomenutím, že domov netvoria múry, ale ľudia a spomienky, ktoré sa s ním spájajú.
8: A víte, co je tu nejkrásnější?
5: Ty rána, viď?
8: To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby.
1: Aj po polstoročí patrí film medzi tie, ku ktorým sa diváci radi vracajú. Pre jeho pokojnú atmosféru, nenásilné trefné dialógy a pocit, že na vidieku plynie čas predsa len trochu inak.
10: Rádio Slovensko,

každý občas cíti sa stratený. Život je drina a nie je až tak blažený. Je dôležité, či rád sa usmeješ. Vykašli sa na to, čo do hrobu nevezmeš.

0: Perky, tabatierky, plesová kabelka aj mince. Takýto novoveký poklad našli českí turisti na úbočí kopca Zvičina, kúsok od severočeského mesta Dvúr Králové nad Labem. Na mieste sa ocitol zrejme najskôr v roku 1921. Kto ho tam dal, ani prečo, však na teraz nikto nevie. Mladí turisti odovzdali nález do Múzea východných Čiech v Hradci Králové, kde sa na ňo bola pozrieť aj naša spravodajkyňa Kristýna Chranková.
1: Dvaja nálezcovia si vo februári 2025 skracovali cestu cez les, keď pri hromade kameňov zazreli niečo nezvyčajné. Pri umelo vytvorenom vale na hraniciach bývalých polí vyčnievala na povrch hliníková dóza a pri nej bola ďalšia železná schránka. Nádoby v sebe ukrývali niečo, čo sa len tak nevidí. 598 mincí zabalených v 11 stĺpcoch, ale aj plesovú kabelku, 10 náramkov, dvojdelný vreckový hrebeň, reťazku, púdrenku a 17 tabatier. Dohromady to bolo 5 kg zlata, vysvetľuje historik a numizmatik Vojtech Brádle z Múzea východných Čiech v Hradci Králové, kde turisti zlatý poklad napokon priniesli.
2: Tento poklad je specifický z více důvodů. V první řadě je to samotný materiál. Zlaté poklady se nenachází úplně často, to znamená, ten materiál je první specifikum. Druhé specifikum spočívá v tom, že pokud se podíváme na dobové poklady jiné, tak jsou tvořeny československými nebo německými mincemi. Zatímco v tomto souboru není ani jediná československá, ani jediná německá. Převahu v tomto případě mají mince francouzské, jsou tam mince belgické, je tam Itálie, Řecko, Osmanská říše. Takže z hlediska i struktury těch mincí je to velice specifický soubor.
1: Ako to už s pokladmi bývá, aj na týmto visí mnoho otáznikov. Původný majitel totiž po sebe nezanechal skoro žiadne odpovede. Vojtech Brádle však hovorí, že jedna z vecí, ktorú už dnes vieme, je, kedy bol poklad zakopaný najskôr.
2: Dôvod je v tomhle prípade veľmi specifický, a totiž niektoré ty mince, kromě toho, že byly raženy nejakým panovníkem, na svém povrchu mají ještě droboučké značky, takzvané kontramarky. Ty kontramarky byly zavedeny teprve v roce 1921, takže my víme, že nejdříve v této době mohly být těmi značkami opatřeny a teprve někdy poté se mohly dostat na naše území a následně tedy ukryty do země.
1: Nikto však netuší, kedy k zakopání pokladu naozaj došlo, ani kto bol majiteľ.
2: Jedna z těch možností skutečně je, že ten nález mohl být ukryt někdy například na konci 30. let, v době, kdy řekněme situace nejen v Československu, ale celkově v Evropě se velmi vyhrotila. Řada osob byla ohrožena režimem nacistického Německa, ale jistotu v tomto případě nemáme. Možnost, že mohlo jít o nějakého bohatého, ať už tedy obchodníka nebo průmyslníka, stejně tak bychom nemohli vyloučit to, že ten majetek mohl být ukryt až o několik let později. Tím, kdo ty mince a ostatní předměty ukryl, mohl být klidně člověk naopak německého původu.
1: Vedci zistili, že takmer 600 mincí nebolo určených dobe ich ukrytia na platenie, slúžili skôr ako investícia, ktorú si ženy zašívali do šiat, alebo ich dávali deťom do kolísky, alebo sa jednoducho zbierali ako zlato, ktoré má cenu v každom storočí.
2: Ta nejstarší je z roku 1808, je to francouzský 20 frank Napoleona I. Většina mincí ale pochází z konce 19. respektive počátku 20. století. Posluchače na Slovensku by mohlo zajímat, že součástí toho pokladu bylo také několik zlatých 20 korun vyražených v 90. letech 19. století a právě na začátku 20. století ve slovenské Kremnici.
1: Z Československa žiadne mince nepochádzajú a mimochodom na konci rakúsko-uhorskej monarchie žiadna mincovňa na území Čiech a Moravy ani nefungovala. Mince, ktoré tam boli v obehu, sa razili buď na Slovensku, alebo ešte častejšie vo Viedni. Vojtech Brádle dodáva, že bežní ľudia platili v minulosti prevažne striebornými mincami. Tie zlaté neboli bežné rovnako, ako dnes nie sú bežné napríklad 500 eurovky.
2: Samozrejme v minulosti to bylo tak, že cenu to platidlo mělo proto, pretože bylo z nejakého drahého kovu. To znamená, je tam nejaká vnitřní hodnota, ať už teda stříbro nebo zlato, což je rozdíl oproti dnešní měně, která vlastne to, že na té papírové bankovce je vytištěna nejaká částka, tak to funguje jenom proto, že funguje společenská smlouva.
1: Mimochodom, kedysi sa práve preto dalo rôznymi mincami platiť po celej Európe alebo na svete, lebo nech bola na minci hlava akéhokoľvek panovníka, vždy išlo o rovnaký kov. Rídzosť tohto zlata overoval puncový úrad v Prahe, povedala pre STVR jeho analytička Blanka Štajerová.
3: Vzhledem k tomu, že je to historický nález, tak nemůže analýza probíhat chemicky, abychom vlastně neponičili ty nalezené věci, tak se používá metoda nedestruktivní, vzhledem k tomu, že u mincí jsme věděli, že jsou zlaté, protože byly katalogizované, tak to bylo jenom k ověření ryzosti a u tabatěrek jsme zprvu měli informace, že možná jsou jenom pozlacené, ale vlastně zkoumáním jednak, že jsme je prohlíželi důkladně lupou a dívali jsme se, nikde nevykazovali známky o potřebení, což by se u těch předmětů asi vyskytovalo.
1: Napokon pri tomto zlatom poklade vyvstává i otázka, čo dostanú samotní nálezcovia. Tvrdia, že nádoby našli bez detektoru kovov, ktorého používanie je aj v Českej republike zakázané. Nález má podľa aktuálnych informácií hodnotu asi 11 miliónov českých korún, teda asi 450 000 eur. Podľa platného českého pamiatkového zákona všetko skryté pod zemou sa stáva majetkom kraja a nálezca má nárok na odmenu vo výške 10% hodnoty cenného kovu, z ktorého sú predmety vyrobené, vysvetľuje hovorkyňa Múzea východných Čiech v Hradci Králové Lucie Peterková.
4: Jejich asi jako primární motivace úplně nebylo nálezné, oni opravdu cítili, že tady našli něco výjimečného a sami byli zvědaví, jakým způsobem se bude to pátrání ubírat. To, že takto by měl postupovat i v rámci legislativy každý nálezce náhodný, tak to je věc nesporná, ale to je to skvělá věc, i když to samozřejmě historikům teď dělá trochu vrásky, protože by velmi rádi ten příběh dopátrali a to bude ještě asi dlouhá cesta.
1: Z hlediska odhadované hodnoty jde o největší nález tohto druhu v dějinách kraja. Asi je teda naozaj pravda, co se hovorí, že pobyt v přírodě prospívá tělu aj duši, no a občas prinesie aj nečakanou odmenu.
5: Počúvate Rádio Slovensko.
0: Pobyt v prírode alebo obdivovanie umenia v nás vraj prebúdza kreativitu, hovoria vedci, podľa ktorých aj pracovný priestor okrašlený rastlinkami bráni vyčerpaniu. Rozoznávajú 7 druhov oddychu a vraj možno stačí naplniť jeden, aby sme si naozaj prišli na svoje. Dúfam, že v niečom sme vás dnes naladili aj my. Viac podobných zaujímavostí zo sveta tu bude aj o týždeň. Bez obmedzenia sú dostupné v archíve Rádia Slovensko a v našich podcastoch. Dnes pre vás Studio Svet pripravili Martin Machala a Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Mariana Čekovského s manželkou Natašou sme tu mali minulý týždeň prvýkrát. Ich nádej a viera je tu aj dnes.

0: Už šiestý týždeň sú len v prvej desiatke. Dnes na 8. mieste Billy Barman a Ben Kristoval so skladbou Sabotáž. Prečo sa rozhodli práve pre tento názov?
1: Za prvý, to slovo je absolútne dokonalý. Myslím si, že nás bavilo. Samozrejme tam sme trošku bojovali s tým, že už jeden song Sabotáž, ktorý známe, tak už akoby je, tak sme z toho měli trošku strach. Ale pak sme si říkali, že v československine ešte není a že to vystihuje spousta vecí. Sabotáž je jednak je to slovo, ktorý vlastne vyjadřuje i trošičku jakoby to, co dělá umělec během své kariéry, nebo tak, prostě malinko si trošku jakoby sami sebe sabotujeme a vlastně ten song nějakým způsobem s tímhletím slovem pracuje, že nám to přišlo, že to tam prostě sedí a zní to dobře a bude to tak.
0: A ako to teda vyzerá, keď muzikant sám seba sabotuje? Čo si pod tím máme představit?
1: Ten umělecký život je, jakkoliv samozřejmě jsou náročnější profese, tak není úplně vyspítatelný, není pravidelný, máme pravidelný smánkový rytmus, samozřejmě občas prostě nejíme úplně zdravě nebo nepijeme úplně zdravě, ani jakoby, ani top 10 zdravě, možná na světě.
2: Podľa mňa Ben to úplne presne špecifikoval a povedal, ako to je, takže Ben, ďakujem ti veľmi pekne za túto odpoveď. Pozri sa, akože ja mám svoju kapelu už asi nejakých 17 rokov, takže prvých 10 rokov som sabotoval svoj život totálne, ale teraz, keďže už mám rodinu, takže som trošku na inej koleji, ale áno, takže je to ťažké, preba, akože pre 55 minút vystúpenia sabotujeme celý deň v dodávke a robíme to iba kvôli tej hodine na tom pódiu, takže je to celkom akože crazy, sám si dá.
1: To je mega dobrý, co teďka řekl.
0: Fanúšikovia im to ale potom vynahradia počas koncertov. Skupine Billy Barman najbližšie 4. septembra v Trenčíne pri Trenčianskej bráne.

0: Občas sa asi každý z nás pristihne pri predstave pohodového leta, kde si na vidieku, uprostred lesa, v malebnej chalúbke. Lenže sny o pokojnom živote ďaleko od hlučného davu bývajú často celkom iné ako skutočnosť. Práve z tejto jednoduchej myšlienky vznikla aj jedna z najobľúbenejších českých komédií Na samote u lesa. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Manželia lavičkovci túžia po tichom mieste, kde by mohli tráviť víkendy s deťmi. Má to však jeden háčik. Dom, ktorý si vyhliadli, patrí dedovi Komárkovi, ktorý síce súhlasí s predajom, ale k nehnuteľnosti je citovo naviazaný.
2: No tak, že bych ešte sklidil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasej.
1: Zdanlivo jednoduchá kúpa sa mení na sled komických situácií, v ktorých sa stretáva mestský spôsob života s dedinskými reáliami.
3: Dobré poledne.
4: Dobrý den. My sme si vyšli na houby, ale nejak moc nerostou.
3: Na houby se musí vyrazit dřív.
4: Když my si zase rádi přispíme.
3: A vím, já jsem vás viděl. Hošahlík zase říkal, že takhle dlouho spával akorát starosta v Příběnicích. Ten měl ale spavou nemoc.
5: A Hošahlík je kdo?
3: Pošťák, toho vy ale nemůžete znát, ten chodí kolem 8.
1: Film nakrútil v roku 1976 Jiří Menzel podľa scenára Zdeňka Svieráka a Ladislava Smoliaka. Ich typický civilný humor cítiť v každej scéne, v každej postave.
6: Co je s tou notou?
7: Hned to bude, pane Lorenz. Děcka.
6: Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky, a teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý!
8: On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
1: Nezabudnuteľnú rolu deda Komárka vytvoril Josef Kemmer. Jeho pokoj, múdrosť a láska k rodnej chalupe z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv českej kinematografie.
9: Chčie a chčie.
1: Na jednej strane stojí pražská rodina plná plánov, na druhej dedinský svet, kde má všetko svoje tempo, tradície a hlavne čas.
5: To on říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. Ale k ničemu se nemá.
4: Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, než se k něčemu rozhoupe, to trvá.
5: Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. My mu podstrojujeme. Když mu něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost, ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval.
1: Na samotě u lesa nie je len príbehom o kúpe chalupy. Je aj nenápadným pripomenutím, že domov netvoria múry, ale ľudia a spomienky, ktoré sa s ním spájajú.
10: A víte, co je tu nejkrásnější?
5: Ty rána, viď?
10: To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby.
1: Aj po polstoročí patrí film medzi tie, ku ktorým sa diváci radi vracajú. Pre jeho pokojnú atmosféru, nenásilné, trefné dialógy a pocit, že na vidieku plynie čas predsa len trochu inak.
11: Rádio Slovensko.